0: Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tak komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
1: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavoch alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Výhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch sa zrážky neočakávají. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
0: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů. No a na Moravě a ve Slezsku až 36.
2: Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zjícnu země, zazní yesterday. Ať zazní yesterday.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín zřejmě zase podraží. Řidiči brázdí nový úsek D3 a naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Nový úsek D3 už si vyzkoušeli i řidiči a hlásí spokojenost.
2: Jede se po ní úplně suprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
3: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplicí nádražím a na Židli. První část bude hotová letos v listopadu a druhá půlka úseku pak v létě příštího roku. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii. Ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis by měl na turnaji Billie Jean Kingové budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová

0: Bouzková povolala silné složení. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouzkovou a Kateřinu Siňakovou. Nominace ale může být i pětičlena. Vejít by se tam tedy mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
1: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
0: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Máme oblačno i zataženo, hlavně v Čechách se místy mohou objevit přehánky nebo bouřky, zpočátku i velmi silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tah komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
2: Lodě s väčším ponorom sú odstavené v prístavoch alebo na kotviskách a čakajú na zlepšenie situácie. Na slovenskej strane sa pristúpilo aj k zmene režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Deje sa len v určitých cykloch, aby sa obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenosť musí dosiahnuť minimálne 40%. Vyhliadky na zlepšenie stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín zřejmě zase podraží. Řidiči brázdí nový úsek D3 a naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Nový úsek D3 už si vyzkoušeli i řidiči a hlásí spokojenost.
2: Jede se po ní úplně suprově, konečně je to hotový, škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
3: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplicí nádražím a na Židli. První část bude hotová letos v listopadu a druhá půlka úseku pak v létě příštího roku. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii. Ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
0: Posloucháte rychlý

0: komplet zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český tenis by měl na turnaji Billie Jean Kingové budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová povolala silné složení. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Nominace ale může být i pětičlena. Vejít by se tam tedy mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
2: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
1: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Máme oblačno i zataženo, hlavně v Čechách se místy mohou objevit přehánky nebo bouřky, zpočátku i velmi silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým.

0: Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tak komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
1: Lodě s väčším ponorom sú odstavené v prístavoch alebo na kotviskách a čakajú na zlepšenie situácie. Na slovenskej strane sa pristúpilo aj k zmene režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Deje sa len v určitých cykloch, aby sa obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenosť musí dosiahnuť minimálne 40%. Vyhliadky na zlepšenie stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santadenia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosahle i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že on nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
0: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů. No a na Moravě a ve Slezsku až 36.
2: Rock Zone, muzika na tělo.

0: ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: datovech. Jinak, co se týká počasí, teď momentálně už jsou teploty velmi vysoko, můžete si užívat právě letní dny a dneska naplánovat i nějaký koupání. Dívám se, že třeba v Praze už je teď okolo 20 stupňů. Co se týká dalších měst, tak Brno 21 a třeba Karlovy Vary, tam je to tak nějak s deštěm oblačno okolo 19. Jak to bude postupovat dále, řekneme si na konci zpráv a teď je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Meteorologové stáhli varování před smogem. Migranti z Ceuty se skoro všichni vrátili zpět do Maroka a FIFA podíl na mistrovství světa ve fotbale soukromníkům neprodá. Dobrou zprávou potěšili meteorologové. Už večer postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Český hydrometeorologický ústav ji vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu v ovzduší. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji a od včerejšího odpoledne v Praze, také Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nárůst koncentrací ozonu souvisel se současnými vedry. Dalším působením může lidem způsobovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Počasí ale stále dosahuje extrémních hodnot, hlavně na Moravě. Platí tu výstrahy a více si řekneme na konci těchto zpráv. Zahrádkáři míří do věžek. Na Kroměřížsku probíhá tradiční velká výstava všeho, co potřebují. Letos se organizátoři i návštěvníci popasují s pořádným vedrem. Pokračuje Jan Čada.
2: Ve Věžkách, nevelké vesnici, nedaleko Kroměříže, se historie výstav začala psát už v roce 1976, před rovnými 50 lety. Do neděle se bude nakupovat, radit, připraveny jsou mimo jiné i večerní zábavy. Letos se počítá s mimořádným vedrem, což je pokyn pro místní hasiče, kteří připravili vodní rozprašovače, fontány i další zavlažovače. Stejně tak předcházejí pořadatelé případným kolapsům z horka instalací klimatizovaného stanu záchranářů.
0: Migranti včera ve velkém proudili zpátky do Maroka. Včera se vrátilo skoro téměř 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského města Ceuta na severoafrickém pobřeží. Večer to uvedlo španělské ministerstvo vnitra. I včera ale přicházel nebo připlaval do Ceuty menší počet běženců. Premiér Pedro Sanchez označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti své země. Mezi migranty jsou hlavně Maročané. Podle médií se většina vrátila dobrovolně. V Ceutě totiž spali na ulici, měli hlad i žízeň, a to kvůli zavřeným obchodům. Mnozí také připlavali pouze v plavkách.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Bojkot fotbalového mistrovství světa se konat nebude. Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino uvedl v noci na dnešek, že Světová fotbalová federace upustila od plánu na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Setkala se totiž s rozsáhlou vlnou kritiky, informoval o tom agentura Reuters. Kontroverzní plán FIFA zveřejněný v úterý ve velké části fotbalového světa vyvolal vlnu odporu. Světová federace chtěla vytvořit komerční společnost otevřenou soukromým investorům, kteří by v ní měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. V přepočtu asi 89 miliard korun. Hrady CZ zažijí svoje další poprvé. Putovní festival se vůbec poprvé v historii rozezní v Hluboké nad Vltavou. Toto místo nahradí dřívější stálici lokalita, to Rožumberk. Můžete tam vidět kapely Trautenberg, Rybičky 48 nebo MiG 21. Tak a ještě pojďme k počasí. Velmi silná záťaž teplem platí pro část kraje Vysočina, severní část Jihomoravského kraje. Tam varují také před rizikem požáru. No a Jihomoravský kraj od Blanska po Břeclav, tak tam je extrémní záťaž teplem. Takže pokud jste odsud, posloucháte nás na dabu, tak bacha na to, hodně vody sebou a taky trávit spíš čas někde ve stínu. Co se týká dneška obecně, nejvyšší teploty 28 až 33, bude oblačno i zataženo. No, přechodně tak je polojasno a přehánky by měly, pokud nějaký někde jsou, většinou ubývat. Přeju vám ještě

0: No, krásný ráno, 7 hodin, taky skoro 4 minuty, k tomu s váma je Bezva. My si dáme další muziku tady na Rockzone a já vám taky hlavně budu připomínat nějaké ty informace ze světa muziky, který už třeba znáte, anebo se podívám na něco nového. Každopádně tady Bon Jovi, Kabát a teď už Counting Crows.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, ano, tak 7.17, my máme za sebou Deep Purple, Strange Kind of Woman, který vydali v únoru roku 71. A já si tak říkám, že každá kapela má svoji grupí, kterou by mohli pojmenovat Strange Kind of Woman. Pojďme se ale podívat maličko do té dopravy, když už to tady máme. Já jsem našla pouze právě teďkon nějaký ty uzavírky na silnicích, třeba z důvodu práce na vodovodním potrubí, a týká se to ulice Nad Kazankou u křižovatky s Trojskou. A potom ještě, co si myslím, že by mohlo být pro vás důležitý, ulice Vinohradská a Mánešova, tam je poškozený vodovodní potrubí, takže tam to bude taky uzavřený, bacha na to.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak to byla kapela Garbage, která vystoupila třeba 9. června u nás tady v Praze, velký sál Lucerny, a to po 21 letech v čele se Shirley Manson. My už se pojďme podívat, ale kam se dá dneska vyrazit. Já jsem to sotva dočetla a už je tady právě tahleta rubrika, takže já budu pak pokračovat a když budete s náma, tak se dozvíte samozřejmě ještě další, protože to se všechno nedá tady říct ve vysílání, ale pokud se podíváte na rockzone.cz, tam je obsáhlej seznam akcí. Já nebudu zdržovat, Ostrava v plamenech, Soulfly, to mě zaujalo asi nejvíc, samozřejmě velký nářez s nádechem Latinské Ameriky, tak to přivezou dneska tyhle ty pánové do oblasti Vítkovic v Ostravě. Začíná tahle ten Ostrava v plamenech fest už od 12 a mimo jiný tam budou třeba kapely jako Blount Bound anebo taky Korpiklány z Finska. Ještě jsem nešla, pokud fandíte zahraničním kapelám, ale nemáte šanci je vidět, tak můžete na Revival Fest do Víravy, což je u Hradce Králové. Začalo se už včera, je to na letním parketu a dneska třeba Kiss Revival, AC/DC, Halloween, Whitesnakeové a další. Zmíním třeba ještě Dimitri Savat, což je speciální fest pro fanoušky, jak jinak než kapely Dimitri. A dneska bude teda společný turné Dimitri a Arakainu. Po dlouhém čekání se vrací po 10 letech a tenhle ten festiák začíná taky už od 12 hodin. Fanoušci mají příležitost setkat se jednak s jednotlivýma členama kapel a nebo třeba zahrát nohejbal s Václavem Nojdem Bártou a samozřejmě probíhá tam podpisovka a různý další informace k kapelám. A ještě zmíním v Litomyšli Stromboli repertoár, a to bude na Zámeckém návrší a první nádvoří.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
2: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Skvělý sabat je tady na Rockzone 7.45.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Za chvíli taky zprávy a k tomu informace o tom, že Tommy Iommi bude vydávat svoji solovku, takže to si nenechte ujít. Co se týká počasí, tak teploty už dosáhly přes 20 stupňů právě teďkon v Praze, teda konkrétně je to, no, teď mi to načítá, 22, 21 na Zlínsku, 19 stále Karlovy Vary, Ostrava 23. Dneska bude opravdu párno, musíte si počkat ještě na další info ve zprávách. Teďko, no, pojďme dál za další muzikou, Greta Van Fleet.
1: Radio Rockzone.
2: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Krásné ráno, za necelý 3 minuty už bude dokonce 8. hodina. Pokud jste rozlepili oči právě teď, tak jste ranní ptáčata, by se dalo říct, protože dneska právě sobota. Za mikrákem Bezva já vám přeju příjemný start dnešního dne, který je plný muziky, a tak rovnou třeba zvu na nějaký ten koncert. Já jsem to chtěla začít vlastně taky tím, abych připomněla, že bude Keltská noc, ale ta až 13. až 16. srpna. Vysoký nad jezerou, což je někde okolo Velkých Hamrů, tady tím směrem, tedy severovýchod od Prahy, a budeme hrát každý dopoledne o 2 lístky příští týden. Takže od pondělka dávajte budík a můžete si zasoutěžit, ale pokud byste chtěli třeba vidět Divokýho Billa, který na té Keltské noci bude, a nechcete čekat a chcete jet už dneska, tak jsem koukala, že budou vystupovat.

Policie v Ostravě je v pohotovosti. Strážci zákona se chystají na dnešní fotbalový zápas mezi domácím Baníkem a pražskou Slávií. Podpořit úřadujícího mistra míří stovky fanoušků. Ministrům začaly prázdniny, ode dneška mají dvoutýdenní volno. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. července. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože chce ale kabinet přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Prezident Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval v polovině července. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodlaní ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. V rybníce na Jindřichohradecku se včera v podvečer utopil muž. Stalo se to u Novosedel nad Nežárkou. Policejní mluvčí uvedla, že se jednalo o neštěstí a úmrtí muže nikdo nezavinil. Na jihu Čech se tak v rozmezí pouhých 3 dnů utopil už 2. člověk. I v prvním případě policie cizí zavinění vyloučila. Americká vláda si uřízla ostudu, vytvořila mapu Afriky, kterou ukázala na mezinárodní konferenci v Brazílii. Háček je v tom, že na mapě bylo nesprávně označených 6 zemí. Mezi účastníky to vyvolalo rozruch a mapu si fotili, snímky pak zveřejnili na internetu. Americké ministerstvo zahraničí se už za způsobené nedorozumění omluvilo. Analýza agentury Reuters ukázala, že mapa obsahovala vodoznak umělé inteligence. Ten naznačuje, že obrázek vznikl s pomocí nástrojů společnosti OpenAI. Ta už oznámila, že zprávu prošetřuje.

0: Legenda Black Sabbath Tony Iommi, kterému je 78 let, vydává solové album From the Dark. Naplánované je na 23. října. Album obvazuje první single World Alone, jehož premiéra proběhla na speciální globální streamované události, uspořádané v Iommiho rodném anglickém Birminghamu. A to jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřený v roce 2019. Klip si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Já to říkám pořád, hudba Black Sabbath nebo odkaz Black Sabbath prostě bude žít navždy. Co se týká počasí, tak už jsem naznačila, že bude i dneska velký horko, platí taky výstraha meteorologů na jižní Moravě před požárama a taky před velkým teplem, tedy dehydratací třeba. No ale co se týká nejvyšších teplot všude jinde, tak dneska 28, 20 až 33 Čechy Morava, a na jihovýchodě Moravy až 36 oblačno, až zataženo, přechodně i polojasno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tohle byly Queeni, playlist najdete taky na rockzone.cz. Teď k počasí, teploty už jsou nad 20, v Praze třeba okolo 22, na Moravě 23, Karlovarsko 19 stupňů. Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé přehánky. Od dopoledne budou přehánky ubývat a nejvyšší teploty 28 až 33, na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Jojo, aus Rockzone a taky Rammstein je tady u nás v 8:30 a 2 minuty. Pokud byste chtěli vyrazit dneska za muzikou, já můžu doporučit muziku právě od našich českých kapel, jako je Arakain a Dimitri, který pořádají v rámci festivalu Dimitri Sabat v letním areálu Svojšice u Pardubic velkou akci. Připravený je bohatý doprovodný program. Setkat se můžete s členama kapely, taky zahrát Nohej bal s Václavem Noidem Bártou. A nakonec samozřejmě přijde taky koncert těchto dvou kapel. Revival Fest, letní parket Výrava u Hradce Králové, tam se začalo už včera a dnes to pokračuje kapelama AC/DC, Halloween, Kiss a další, samozřejmě vše Revival. Zmíním ještě třeba hanácké Woodstock, kde budou Tatáči a třeba Vlasta Redl s kapelou. A tady nabídka piv, takže pokud jste pivaři, do amfiteátru Velká Bystřice u Olomouce. Já mám pro vás teď YouTube.
0: Rádio Rockzone.
2: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: 8.44, já už pro vás chystám čerstvý zprávy těsně před 9. a chci se teď mrknout na kapelu Divoký Belo, který bude i ve zprávách řeč. Ta totiž vystoupí už dneska. A to konkrétně, kde můžete se těšit na Sudfest ve Slušovicích a budou tam kromě toho i Vypsaná fixa, Doga a tak dále. Pokud byste chtěli vidět Billy třeba ještě jinde, tak můžete na Keltský noci 14. srpna a celý seznam těch věcí najdete na jejich webu divokejbel.cz, respektive seznam koncertů, a je velmi, velmi obsáhlej. Takže Divoký Byl dneska, Sudfest Slušovice. Já už pro vás mám Laku na Coil. Radio Rock Zone.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě. Yeah.

0: Příjemnou sobotu 1. srpna, dneska s váma bez vázami krákem. No a koukám, svátek slaví Oskarové, jednoho znám, tak přeju takhle na dálku všechno nejlepší. A pokud byste chtěli s nějakým Oskarem oslavit jeho svátek, můžete zajet třeba do Ostravy, na Ostravu v Plamenech, hlavní headliner tady Soulfly. Ještě vidím Revival Fest na letním parketu, Vírava u Hradce Králové, kde jsou dneska Uriah Heep, Creedence, Whitesnake, taky Kysáci. Samozřejmě všechno Revival. Teď teploty v Praze aktuálně už 22, když se koukám na Karlovy Vary, tam je chladněji ještě pod 20, jinak ty teploty budou dosahovat samozřejmě nad 30 stupňů. Jak to bude dál, řekneme na konci zpráv. Teď všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Okamura slovně zaútočil na prezidenta Pavla. Ruský útok na Kyjev má nejméně 9 mrtvých a česká tenistka Vidmanová poprvé postupuje na turnaj WTA. Předseda SPD a vládní koalice Tomio Okamura nejspíš ztratil v projevu zábrany. V rozhovoru pro server Novinky.cz mluví o prezidentu Petru Pavlovi jako o podrazákovi nebo křivákovi. Vyčítá prezidentovi komunikaci se svou vládní koalicí, složenou z hnutí ANO, SPD a motoristů. Okamura to považuje za dlouhodobě neúnosné. Podle reakcí se dotkl také Okamury Pavlův výrok z ledna 23, kdy v debatě před prezidentskými volbami zdůrazňoval, proč by právě Tomia Okamuru nikdy nejmenoval ministrem. Mluvil o něm jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Mluvčí prezidentské kanceláře agentuře ČTK sdělil, že kancelář necítí potřebu hodnotit úroveň slovníku politiků. Dovolená autem v zahraničí si žádá pečlivou přípravu. Zásadní je pamatovat na možné technické problémy anebo nehodu. Jak radí mluvčí ústředního automotoklubu Igor Sirota, měli bychom znát podmínky své smlouvy s pojišťovnou. Ta může i nemusí garantovat třeba výměnu čelního skla a pneumatik, anebo odtah do Česka. Ne každý na to ale myslí.
2: Procentuálně se ten rozdíl mezi, řekněme, běžným, ať už asistencí nebo pojištěním proti něčemu, co vás skutečně ve všech ohledech zajistí, se bude pohybovat v nějakých až 40-50%.
0: Důležité je taky pamatovat na odlišnosti regionálních zákonů. Známá je třeba alkoholová tolerance. V případě nehody právě alkohol v krvi, byť v toleranci, může být ze strany pojišťovny důvodem k odmítnutí. Noční útok Ruska na Kyjev zabil nejméně 9 lidí. Dalších 23 je po úderu balistickými střelami zraněných. Podle agentury AFP to oznámili ukrajinské záchranné složky. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech útoky balistickými raketami zesílilo. Jsou proti nim totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český ženský tenis oslavuje další velký úspěch. Tenistka Darja Vidmanová, která je původem z Ruska, ale obhajuje domácí barvy, postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volinecovou 6-4, 6-7 a 6-1. O premiérové finále bude hrát s Mexičankou Renatou Zarazuovou. Slušovická dostihová dráha dneska patří festivalu Sudfest. Hlavní hvězdou večera bude kapela Divokej Bill. Zahrají ale taky Vypsaná fixa, Doga, SPSK nebo taky Iné kafe. Areál se otevřel už v 11 hodin. První koncert byl už v poledne. Na kapelu Divokej Bill se pak můžou fanoušci těšit od 10:30 večer. Na Sudfestu ve Slušovicích na dostihové dráze nebude chybět ani bohatá gastronabídka, pivo do skla a chillzona. No, tak snad jsou tam i nějaký vodní prvky, jako to měli na Majty, abyste se lehce ochladili, pokud tam vyrazíte, protože dneska teploty dosahujou až 33 stupňů, na jeho východě Moravy až 36 bude oblečno i zataženo a k večeru bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní.

0: Tak pojďme na Daniela Landu, fuj, mně se to tady motá ten jazyk. Pojďme za muzikou, radši Killers, Daniel Landa.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak dneska si můžete užívat naplno léto, protože ty teploty dosahují nad 30. Bacha na jihu Moravy, tam platí stále výstráha před rizikem požárů a taky před extrémní zátěží teplem, což znamená, že byste se mohli přehrát, dávejte na to bacha, dostatek tekutin, stín a tak dál. Na Moravě až 36, jinak nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Dneska k večeru většinou budou ubývat srážky, místy se vyjasní. Tady je jasný, že pokračujeme v další muzice a to bude hit sezóny Cut Back.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio

0: Pyrotechnika, kterou umějí snad jen kysáci, nebo takhle, umí to více kapel, ale kysáci jsou jedni z těch největších.
1: Kam dnes naživo?
0: A pokud byste chtěli právě kysáky dneska vidět, ale revival verzi, tak můžete na letní parket do Víravy, a to je u Hradce Králové, dvoudenní revivalovej festák, na kterým dneska vystoupí taky AC/DC Halloween, anebo třeba Juraja Heep Revival. Ve Slušovicích dneska je Sudfest, SPSK, Vypsaná fixa a jako headliner večera dneska divoký byl. Ještě zmíním třeba Hanácké Woodstock s tatáčema a pivama z různých pivovarů v amfiteátru ve Velký Bystřici u Olomouce. Já vám teďko nabídnu skvělý Pretty Reckless a potom třeba Korny s Amy Lee.
2: Radio Rockdoll. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rockdoll.

0: Ano, slyšíte dobře, tahle znělka platí pro pořad Objednej si svůj song, který u nás běží od 14. hodiny. Dneska s Teplťákem, takže si přichystejte případně, co byste chtěli nechat zahrát a poslat to třeba někomu, koho máte rádi a říct mu, samozřejmě, najdi si rockzone.cz, tam si pustíš v playlistu právě aktuální vysílání. Ovlivnit to, co hrajeme, můžeme taky díky top 12 na rockzone.cz, to jsou nejlepší songy, které hrajeme. Většina jsou úplný novinky, některé aktuální prostě songy. Když jim dáte palec, vydržej v éteru mnohem díl. Tady už Sum 41.
1: Rádio Rockzone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: mít v hledáčku. Počasí k tomu bude víc než uspokojivý, možná až moc, protože teploty dosahují až 33 stupňů. V Ostravě dneska taky 34 možná až. A co se týká dalšího počasí, řekneme si na konci zpráv. Já už vás zvu na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Smogová situace odezněla dál, platí výstrahy před požáry. Téměř 50 tisíc migrantů se vrátilo zpět do Maroka a Sparta přemohla fotbalisty z Lína 3-1. Dobrou zprávou potěšili meteorologové. Už večer postupně odvolali smogové situace ve všech regionech. A Český hydrometeorologický ústav ji vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu v ovzduší. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji. Od včerejška taky v Praze a Středočeském, Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Nárůst koncentrací ozonu souvisel se současnými vedry. Delším působením může lidem způsobovat pálení očí, nosu, nucení ke kašli, taky bolest hlavy a tlak na hrudi. Počasí ale stále dosahuje extrémních hodnot, hlavně na Moravě, a platí tu výstrahy kvůli možnému přehřátí i před požáry. Před 40 lety měl premiéru film Vesničko má středisková. Oblíbená komedie režiséra Jiřího Mencla se převážně odehrává v obci Křečovice ve středních Čechách. Scénář k snímku napsal Zdeněk Svěrák. Úspěch filmu připisuje skvělému hereckému obsazení, taky tomu, že se v příběhu objevují věci ze života. Svěrák už dříve řekl, že vlastně ani neví, proč se film natáčel právě v Křečovicích.
2: Ale domnívám se, že to je proto, že blízko Křečovic má chalupu kameraman Jaromír Šofr. Ale ruku do ohně za to nedám. Je to krásný pocit, když se podaří něco, co má jistou uměleckou hodnotu a přitom je to lidový. Tenhle film bych řekl, že to má všechno.
0: Loni při oslavách 40 let od začátku natáčení filmu Vesničková středisková v Křečovicích na návsi nainstalovali orientační mapu filmových míst. Migranti včera ve velkém proudili zpátky do Maroka. Vrátilo se zpět skoro všech 50 tisíc lidí, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského města Ceuta, které je na severoafrickém pobřeží. Večer to uvedlo španělské ministerstvo vnitra. I včera ale přicházeli nebo přeplavávali do Ceuty počty běženců. Premiér Pedro Sanchez označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti země. Mezi migranty jsou hlavně Maročané. Podle médií se většina vrátila dobrovolně. V Ceutě totiž spali na ulici a měli hlad i žízeň.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1. Poprvé v sezóně tak bodovali. Domácí poslal do vedení Andrew Irving. Jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy. Krátce na to se ale poprvé ve spartianském dresu trefil debutující Jonathan Bruns a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Zaskočíme do světa filmu. Do kina můžete teď zajít na nový film Mistryně. Tuzemský snímek měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde sklidil velmi pozitivní divácké ohlasy. A to za své přirozené dialogy. Víc poví Saša Ptáčková.
3: Monika je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem.
4: Já furt hrozně přemýšlím, pak nevím, co mám dělat.
5: Mně se to líbí.
4: Co?
5: Mám rád, že seš chytrá.
3: Nečekané setkání s exmanželem Petrem ale probudí staré pochybnosti.
4: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? Tisíckrát omletá otázka.
3: Dlouhá procházka letním Libercem pak otevře otázky, které měly zůstat pohřbeny.
4: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
0: A do kina bude možná záhodný se schovat, protože dnešní teploty 33 nejvýš a na jihovýchodě Moravy až 36. Oblačno je zatoženo k tomu, od dopoledne přehánky přibudou lokálně možná i bouřky a k večeru v Čechách od severozápadu budou srážky ubývat, místy se vyjasní v noci 20 až

0: Rockzone a Aerosmith.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Praha hlásí aktuálně třicítky, vidím tady taky varování před bouřkama, které by místy mohly být i silný. Týká se to i Karlových Varů, Olomouce, Jihlavy. A s deštěm vidím severní Čechy. Dnešní maxima dosahou 28 až 33, Morava až 36. Očekáváme oblačno až polojasno. Večer se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty v noci 20 až 16 stupňů Celsia. Nedělní den bude opět velmi teplý, na jihu Moravy až 33, Čechy 26 až 30 stupňů Celsia. Očekáváme oblačno až polojasno a přehánky zase sem tam. Teďkon už taková nějaká záležitost, která připomíná kdysi, jak se říká, neopunkový období Yellow Card Good Charlotte, akorát v novém kabátě s aktuální verzí, a to Bedroom Poster za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Fate No More živě na Rockzone, který si dáváte všude po celých Čechách a navíc taky v rádiu na 105.9 a když léto, tak jedině právě s Rockzonem. Pojďme mrknout, kam by se dalo vyrazit dneska za muzikou. Já jsem se dívala na ty velký festiáky Ostrava v Plamenech, dneska tam Soulfly. A tak pojďme zmínit třeba něco komornějšího. Litomyšl dneska od 9 večer, Stromboli repertoár, kde budou neméně slavní a zkušení muzikanti jako Michal Pavlíček nebo Bára Basiková. Dneska hanácké Woodstock s Tata Boys v amfiteátru ve Velký Bystřici u Olomouce, anebo třeba Dimitri Sabat, speciální fest fanoušků téhle kapely, kde společně vystoupí po 10 letech kapela Dimitri a Arakain. Já vám nabízím teďko na Chumba Wamba a Ghost.
0: Radio Rock Zone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Dneska si můžete dát Franz Ferdinand v albu Před půlnocí. Když budete na Rockzónu, můžete ledit na 105.9 nebo všude po České republice v dabu. A vybral je pro vás Martin Celer a myslím si, že to bude stát za to. Jde o novinku, tak si to nenechte ujít. Já už posílám starý dobrý kín.
1: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Výborní Morelovci, tedy táta Tom a senátor Roman, který dali tuhle tupečku dohromady se zpěvákem, který se říká Grandson, a to už v roce 2024. My budeme pokračovat klasikou po zprávách, a to Linkinama. Předtím ale ještě pozvánka za muzikou a pak půjdeme rovnou zase do další hudby. Sudfest, dneska SPSK, Iné kafe, Vypsaná fixa, Divoký byl, tam se paří ve Slušovicích u Olomouce nebo u Přerova, tam je to trošku blíž k tomu Přerovu, už od 12 hodin. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Českou národní bankou otřásá skandál. Národní park v Keni přišel o 15 slonů a FIFA podíl na mistrovství světa ve fotbale soukromníkům neprodá. Policie vyšetřuje skandál v České národní bance. Zadržela totiž zaměstnance, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na webu to uvedl policejní mluvčí. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky nařídila kvůli případu mimořádný audit. Na podezřelé transakce na bankovních účtech zmíněného zaměstnance policie upozornil zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Frýdlant na Liberecku bude mít novou záchranářskou základnu. Dosud sídlí v prostorách pronajatých od města a hlavně garáže potřebám už nevyhovují. Nová základna začala růst v sousedství nemocnice u Rušné silnice směrem na Habartice dál do Polska. Pozemek pro stavbu poskytla radnice, záchranáři by se tam měli přesunout do konce příštího roku. Liberecký hejtman Půta říká, že projekt financuje kraj ze svého.
2: Je to za 108 milionů i kvůli tomu, že jsme soutěžili o 2 roky později než v Jablonci a ty ceny těch stavebních prací v těch soutěžích prostě meziročně rostou a navíc tady je ještě vlastně prostor pro školící centrum.
0: 15 slonů v keňském národním parku nejspíš zabilo požití kyanidu, uvedla to Keňská národní agentura pro ochranu přírody. Kyanid se podle agentury AFP mohl nacházet v pesticidech používaných na rajčata pěstovaná na okolních farmách. Právě tam měla

0: upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Setkala se totiž s rozsáhlou vlnou kritiky, informovala o tom agentura Reuters. Kontroverzní plán FIFA, zveřejněný v úterý ve velké části fotbalového světa, vyvolal vlnu odporu. Světová federace chtěla vytvořit komerční společnost otevřeným soukromým investorům, kteří by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů v přepočtu 89 miliard korun. Fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání studiového alba a k chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska má název Na hraně, na pultech obchodu i digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili ve videu na oficiálním facebookovém profilu kapely. Podle prvních informací přinese nové album Starý známý zvuk kapely Škvor. Tentokrát nečekaně s pestřejšími prvky. Zakončíme to počasím, dneska až 33 na jihovýchodě Moravy, dokonce 36. Oblačno je zataženo, k tomu k večeru budou od severozápadu ubývat srážky a místy se vyjasní, noční teploty 20 až 16. Dáváte Rock Zone a tady už Linkin Park, klasika Given Up.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Klasika od AC/DC tady u nás na Rock Zone a za malou chvíli už Revivalists, skvělý název. Heartstop, na rozdíl od toho názvu, který je komplikovaný, tenhle song je skvěle jednoduchý a myslím si, že vás chytne za srdíčko. Počasí dneska až 33, na Moravě dokonce 36, v noci 20 až 16.
0: Radio Rock Zone. Rock Zonem na Dabu i na Boubínce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Když léto, tak jedině s Rádiem Rockzone.
1: Wake up!

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Tohle byly Gáni tady na Rock Zone a vy dneska naživo můžete zažít legendární Soulfly. To v Ostravě, na Ostrava v Plamenech, Dolních Vítkovicích, a zahrajou spolu s bratrem kapela s brazilskou kmenovou hudbou, samozřejmě doplněná tvrdým metalem, tak ta hraje už od roku 97 a dodala bych ještě, že můžete při téhletý příležitosti zavítat taky na další kapely, a to třeba Korpiklány, který jsou z Finska, dneska Revival Fest, AC/DC, Halloween, Kiss Revival, to všechno a další jsou ve Víravě u Hradce Králové. Zmíním ještě třeba kapelu Stromboli a jejich repertoár dneska předvede v Litomyšli Michal Pavlíček s hvězdnou Bárou Basikovou. U nás už Youngblood.
0: Radio Rock Zone.
2: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Kapela Doors, skvělá klasika Riders on the Storm. My se podíváme teď na web rockzone.cz, kde najdete spoustu novinek ze světa hudby, tak to určitě neopomeňte. A já můžu zmínit Tonyho Iommiho z legendárních Black Sabbath, který bude vydávat svoji solovku. Já myslím, že na 78letýho pána je to krásný a můžete se těšit na album From the Dark. World Alone je právě první single, který si na rockzone.cz můžete dát i s klipem. Mrkněte na to, tady už je Evanescence.
1: Radio Rockzone.
2: S Rockzonem na dabu i na lisou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 12 u nás na Rock Zonu za 40 vteřin bude 12. hodina, takže pokud máte před sebou nějaké to jídlo, přeju vám dobrou chuť samozřejmě, já se na to vrhnu hned po zprávách. Zvu vás za muzikou třeba Rock in Příbram. Dneska od 14 se koná festáček v letním kině Příbramy s koblížkama, alkohol, v 17 hodin třeba Kokot Minute. A jako hlavní hvězda večera od 9:45 kapela Traktor. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Noční nehoda u Brna si vyžádala 2 mrtvé. Americká vláda zřejmě neovládá zeměpis a fotbalisté Liberce se pokusí zdolat Teplice. 2 lidé zemřeli při noční nehodě na dálnici D52. 3 osobní auta se srazila poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. První auto zastavilo, protože se střetlo s divokými prasaty. Za ním zastavilo druhé. Bohužel řidič dalšího automobilu jel nejspíš vysokou rychlostí a do obou stojících aut narazil. Dálnice byla v místě skoro 7 hodin uzavřená. Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k více než 70 událostem. Mezi 7 hodinou večera a 7 raní nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha Východ a na Kolínsku a Benešovsku. Hasiči to uvedli na síti X. Za 12 hodin řešili celkem 95 událostí, což je skoro dvojnásobek běžného denního průměru. Americká vláda

0: Firma už oznámila, že zprávu prošetřuje.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalové fanoušky čeká malé severočeské derby. Ve druhém kole první ligy se na stadionu Unisy utkají Liberec s Teplicemi. V 17 hodin začínají také zápasy Ostrava Slávie nebo Plzeň se Zbrojovkou Brno. Pozvánku na zápas do Liberce versus Teplice si připravil náš sportovní reporter Standa Zikmund.
2: Obě mužstva stoupila do nového ligového ročníku s hodnými výhrami 3-1. Zatímco Tepliští si doma poradili s Bohemians Praha 1905, Liberečtí překvapivě zvítězili v Plzni a severočeští pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem budou chtít úspěch z Plzně potvrdit 3 body i na domácím trávníku. Se stejným úmyslem přijedou ale k Nise podle asistenta trenéra Jana Reska i skláři, kteří si při soupeře dobře přičetli při soustředění v Rakousku a jejich premiéře v Plzni. Utkání Liberec Teplice začne v 17 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Americká kapela Soulfly dorazila do Česka. Dneska vystoupí na 12. ročníku festivalu Ostrava v Plamenech v Dolních Vítkovicích. Jak uvádí pořadatelé, show Soulfly začne zhruba ve 23.15 a má trvat víc jak hodinu. Zpěvák a kytarista a zakládající člen Max Cavalera vystupuje se svým synem Zionem za bicími. Legenda kombinující tvrdý metal a brazilskou kmenovou hudbu hraje už od roku 1997 a dneska představí v pořadí už 13. album s názvem Chama. Kdo by odolal rychleji, jeďte do Ostravy, pokud to máte blízko, tak vám závidím. Dneska bacha na ty teploty, ale k večeru už to bude lepší. Teď momentálně okolo 30, maxima na Moravě dokonce 36. Bude oblačno, je zataženo, k večeru má ubývat oblačnosti, případně nějakého toho deště a v noci 20 až 16.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Výstrahy před extrémníma teplotama platí pro Jihomoravský kraj a taky pro část kraje Vysočina. Dávejte na sebe pozor a taky meteorologové varují před vznikem požáru. Dnešní teploty na Moravě můžou dosáhnout až 630 stupňů. Co se týká Čech, tak tady jsou ty teploty v rozmezí 26 až 32. Aktuálně v Liberci hlásí 25 s přeháňkama, v Praze 30, Karlovy Vary dnes 24, nebo tedy momentálně, a Ostrava 34. My si počasí řekneme mnohem víc ve zprávách, které budou před 13. hodinou. Teď už posílám za chvíli Mobiho.
2: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Queen je tady u nás ve vysílání a pokud máte rádi živou muziku, nenechte si ujít. Dneska je akcí spoustu, tak jmenovitě třeba Ostrava v plamenech s kapelou Soulfly jako hlavníma headlinerama, Revival Fest na Víravě u Hradce Králové, kde budou třeba AC/DC Revival nebo Kisáci Revival. Ve Slušovicích je dneska Sudfest s hlavní hvězdou Divoký Bell, což je u Olomouce na Dostihový dráze, a pak můžu zmínit ještě Xaviera Baumaxu, pokud chcete jít na něco komornějšího v Klatovech do Bystra, Vlaštovka.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
2: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Ale jo, hodilo by se to do toho filmu. I když je to takhle rokově zpracovaný, to byly Van Halen tady na Rockzone. Já už pro vás mám čerstvý zprávy, který si ovšem dáme třeba po Corey Taylorovi, taky po Mobim. A na co vás můžu nalákat, je, že se dozvíte, jak to bude s Arakain, protože Jirka Urban měl zdravotní problém, ten se vyřešil. Co se konkrétně stalo už za chvíli, tady už je Moby. Radio Rockzone.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Kdo by nepoznal Rammstein, je tady u nás na Rockzone. No a když léto, tak jedině právě s náma, s Rockzonem a taky se mnou od Mikiráku vám příjemný odpoledne přeje Bezva. Máme za minutu a půl 13. hodinu, znamená to jediný, že vás už moc ráda pozvu na nějaký koncert, na nějakou akci, která se dneska koná hlavně venku. A já můžu zmínit hned několik záležitostí, třeba u Velký Bystřice, u Olomouce je Hanácké Woodstock, kde vystupují třeba Tata Boys a zároveň nabízí spoustu pivních speciálů, je to tam v amfiteátru. Mrkněte na rockzone.cz, kde najdete spoustu dalších akcí a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nehoda v Ostravě Dubině má 5 zraněných, českým veslařkám vyšlo v Itálii stříbro a Jirka Urban se vrací z Arakain na pódia už dnes. Mezi zraněnými ze včerejší nehody jsou 3 nezletilé dívky. Spolu se 2 dospělými utrpěli zranění během nehody v Ostravě Dubině. 39-letý řidič nezvládl průjezd okružní křižovatkou, vjel mimo komunikaci a havaroval v poli. Není vyloučené, že měl zdravotní obtíže. Novinářům to dnes sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému. Řidiče museli hasiči z vozidla vyprošťovat. Spolujezdkyni pomohli z vozidla zdravotníci. Jedno z dětí se při příjezdu hasičů nacházelo mimo vozidlo. Další 2 děti hasiči z vozidla vynesli v dětských autosedačkách. Podkrušnohorská města Chomutov a Jirkov mění napájení trolejbusů. Na hlavních silnicích a důležitých křižovatkách se proto objevují montéři upravující trolejové vedení. Jak dlouho modernizace potrvá, zjistil náš zpravodaj Dušan Valenta. Pěkné odpoledne, Dušane.
2: Zdravím z hlavní podkrušnohorské třináctky, která Chomutovem a Jirkovem prochází a po které jezdí trolejbusy. Třeba přes křižovatku s Písečnou ulicí dál mezi paneláky. Právě tady je jedno z míst, kde kvůli montážím mohou hrozit kolony. Tranzit, hlavně kamiony, totiž nemají jinou možnost a průběžná omezení dopravu ve špičkách zdržují. Policie proto varuje řidiče jedoucí z Ústí na Vary, aby počítali s možným zdržením. Modernizace trolejbusového vedení má stát víc než 17 milionů a v podkrušnohorských městech potrvá do jara.
0: Uprchlíkům z Maroka španělská vláda zatrhla pokusy o vniknutí do země. A dál v tom pokračují. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, ale patří pod španělskou správu, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům plavajícím po moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí, a to na 50 tisíc při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla dnes ráno poklidná.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantruč

0: Přestože ruka po zákroku ještě nefunguje na 100%, návrat před fanoušky dopadá skvěle. Dnes Arakain vystoupí na společné akci s kapelou Dimitri, a to v rámci festivalu Dimitri Sabat v letním areálu Svojšice u Pardubic. Pokud to máte do Svojšic u Pardubic blízko, tak určitě vyražte při příjemnou zábavu. Běží to tam už snad odpoledne, od pravého poledne až do večera se bude juchat. A k tomu teploty, který teď zmíním, nejvýš 33, na Moravě jihovýchod 36, v noci 20 až 16. Tak, je to za námi. A já už myslím právě na teploťáka, který od 14 hodin, tedy za hodinu po zprávách, bude nabízet pořad Objednej si svůj song. Dneska slaví mimochodem svátek Oscar, takže pokud byste chtěli nějakému věnovat píseň, můžete si to rozmyslet a pak psát na song@rockzone.cz. Tady už 30 Seconds to Mars.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: My ještě spolu naposled projdeme v téhle hodině počasí, a to předpověď na noc. Začneme tady tím, abych vás potěšila tím, že ty teploty lehce klesnou. Bude to na 20 až 16 v noci na neděli. No jinak dneska přes den ty teploty dosahují až 36 na jihovýchodě Moravy, jinak všude jinde 28 až 33 stupňů, teď momentálně v Praze je okolo 30, vidím tady taky možnost nějakých přeháněk nebo lehkých bouřek. V Jihlavě potom podobně a Liberec nebo Karlovy Vary, tam je to okolo 25. Tady už The All American Rejects a Clothesline, je to aktuální hit tady té sezóny, tak vychutnejte s Rockzonem.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Go, go, to vás tady Linkin Park vyzývají k tomu, abyste si někam dneska zašli právě za muzikou a dá se strávit den nebo odpoledne pěkně i večer na nějaký venkovní akci. Můžete, pokud jste někde kolem Hradce Králové, tak ve Víravě je Revival Fest, AC/DC, taky Kysáci nebo třeba Uriah Heep. Předvedou samozřejmě chlapi a doufám, že i ženský z našich Luhů a Hájů. Sudfest 2026, ten láká na SPS, vypsanou fixu, no a potom hlavní hvězdou divoký byl, a to ve Slušovicích u Olomouce. Zmíním ještě třeba Zrní na hradu Pirkštejn, což je u Ratají pod nad Sázavou, a v Klatovech Xavier Baumaxa.
2: Rádio Rockzone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: AC/DC mimo jiný můžete v Revivalu dneska vidět, když to nalistuju, v letním parketu na Víravě u Hradce Králové. Od mikráku se už s váma loučí bez vám, mě tady vystřídá Tipoťák, který s váma stráví příjemný odpoledne od 14 hodin, nabídne pořád objednej si svůj song, takže můžete začít psát na song@rockzone.cz o nějakou tu muziku, kterou chcete slyšet. Já vám přeju příjemný odpoledne a tady Foo Fighters. Čau!
1: Radio Rock Zone. Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Pěkný sobotní odpoledne na rádiu Rock Zone, je 14 hodin a před náma rychlej přehled zpráv. S ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dnešní odpoledne by mělo být oblačný až zatažený, jen přechodně polojasný. Můžou se hlavně v Čechách vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. K večeru bude srážek ubývat. No a teplotní maxima na dnešní odpoledne v Čechách do 34, na Moravě do 630 stupňů. Kam za živou muzikou? No tak třeba do Příbramy na akci Rock in Příbram. Tady třeba Kokot Mini, Horký Žeslíže, Trautenberg a nebo Traktor v dnešním programu. A třeba Vratajích nad Sázavou na hradě Pirkenstein dneska zahraje kapela Zrní. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zaměstnanec okrádal Českou národní banku o miliony. Ruský útok na Kyjev má nejméně 9 mrtvých a fotbalisté Ostravy vyzvou Slávy. Policie vyšetřuje skandál v České národní bance. Zadržela zaměstnance, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je teď už ve vazební věznici. ČTK to řekl mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky nařídila kvůli případu mimořádný audit. Na podezřelé transakce na bankovních účtech zmíněného zaměstnance policii upozornil zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Víkend přinesl částečné ochlazení. I když dnešní teploty dosahují v maximu někdy 630 stupňů Celsia, neděle bude o něco mírnější. Další vlna veder ale Česko zasáhne hned od pondělí a potrvá několik dní. Teploty vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Informovali ve

0: Pohotovosti. Strážci zákona se chystají na dnešní fotbalový zápas mezi domácím Baníkem a pražskou Slaví. Začíná se v 17 hodin. Podpořit úřadujícího mistra míří stovky fanoušků. Přímo z Ostravy pokračuje Eva Panošová.
1: Aby moravskoslezská policie ochránila bezpečnost lidí, nasadí do akce zvýšený počet policistů odpovídající riziku. U vstupu na stadion se fanoušci podrobí bezpečnostní kontrole. Dovnitř se nedostanou lidé opilí a budou probíhat namátkové kontroly alkoholu, hořlavých předmětů, sprejů, pyrotechniky a dovnitř se nedostanou ani tyče, plechovky a sklo. Ostře sledovaný zápas bude i příčinou dopravních komplikací v krajské metropoli. Policisté proto fanouškům doporučují, aby se na stadion dostavili s předstihem.
0: Americká kapela Soulfly dorazila do Česka. Dneska vystoupí na 12. ročníku festivalu Ostrava v Plamenech v Dolních Vítkovicích. Jak uvádí pořadatelé, show začne zhruba ve 23.15 a potrvá více jak hodinu. Zpěvák a gitarista a zakládající člen Max Cavalera vystupuje se svým synem Zeonem Zabicími. Legenda kombinující tvrdý metal a brazilskou kmenovou hudbu hraje od roku 1997 a dneska představí v pořadí už 13. album s názvem Chama. A ještě počasí. Přes noc čekejte oblačno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty 20 až 16 stupňů. Na západě a severu Čech jen okolo 14. V neděli pak čekejte oblačno až polojasno. Ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 26 až 30. Na jihu Moravy až 33. Na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 21. Tolik zprávy, necelých 5 minut po 14. hodině. Vrhneme se zas na muziku. Teď tu pro vás mám třeba Soul Asylum anebo Kabáty. Pěkný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to je na Rockzone Bryan Adams a song Run to You z jeho alba z roku 1984, který se jmenoval Reckless.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak, přes noc bychom měli mít většinou oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli většinou oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Teplotní maxima, ty by měly být v rozmezí 26 až 30 pro Čechy, na jihu Moravy může být až 33 stupňů, no a v 1000 metrech na horách okolo 21. Před náma jsou teď Pretty Reckless, jejich Love Me, a pak už dáme něco na vaše přání.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Zas tady máme pořad Objednej si svůj song na rádiu Rockzone, ve kterým vám i o víkendu, a to mezi 14. a 18. hodinou, plníme vaše hudební přání. Asi není velký překvapení, že jako první se mi dneska ozval David, kterýmu budu hrát Nightwish a jejich Amarant, a samozřejmě věnování mamce. Tak jo, užijte si to s nima.
1: Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Ostravě dneska běží akce Ostrava v plamenech, na ní třeba Soulfly, Korpiklény, Bloodbound a další, samozřejmě to v dolní oblasti Vítkovice. Ve Víravě u Hradci Králové probíhá dvoudenní Revival Fest, na něm třeba AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a Creedence samozřejmě v revivalech. A potom ve Slušovicích na Dostihový dráze Sudfest 2026. Tady SPS, Iné kafe, Vypsaná fixa nebo Divokej Bill. V Příbrami v letním kině akce Rokin Příbram a tady zahrajou během dnešního odpoledna večera třeba Alkohol, taky Kokot Minit, Horký žeslíže, Trautenberg a nebo Traktor. No a přidám ještě Pardubice, tady Dimitri Sabat, speciální festiák pro fanoušky kapely Dimitri, taky společný turné Dimitri a Arakain. Před náma jsou teď Maneskin, jejich Supermodel.
0: Radio Rock Zone.
2: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: V noci na neděli by mělo být oblačno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli čekejte většinou oblačno až polojasno. Jen ojedinělé přehánky. No a nejvyšší denní teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 33 stupňů, na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 21. Teď je 14 hodin 47 minut, za necelou čtvrt hodinku vám nabídnu zprávy. No a před ním ještě nějakou tu muziku, budou třeba Cranberries nebo Nickelback.
2: Rádio Rock Zone.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
4: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
4: Dej follow a buď v první linii rockový.

0: Tak to byly na rádiu Rockzone Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Je minuta po 15. hodině, před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním za mikrákem Typlťák. Dnešní odpoledne bude oblačný až zatažený, jen přechodně může být polojasno. V Čechách se můžou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, k večeru bude od západu srážek ubývat. Teploty dneska do 34, na východě Moravy až 36 stupňů. Kam za živou muzikou? Tak třeba ve Velký Bystřici u Olomouce Hanácké Woodstock 2026. Na něm třeba Tata Boys, Vlasta Redl s kapelou a další. No, ať zůstaneme v kraji, tak v Ostravě, dolní oblasti Vítkovice, Ostrava v plamenech, tady Soulfly, taky Korpiklény, Bloodbound a další. Teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ministři mají ode dneška prázdniny. Ukrajinské drony potopily ruskou nákladní loď. Veslařky Flamínková se Šantručkovou získali evropské stříbro. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinář

0: pražského hlavního nádraží, třeba skauti z Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé české zvyky, osobnosti nebo zlepšováky. 14-letá Barbora Štěrbová přibalila i typické tuzemské pochutiny.
1: Například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Jamboree a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
0: Jamboree pro skauty ze střední Evropy se koná každé dva roky, vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Středoevropského setkání nedaleko Budapešti se první srpnový týden zúčastní přes 1000 skautů. Víc než 300 jich bude z Česka. Ukrajinské drony dnes ráno potopily v Černém moři ruskou nákladní loď Janina. 17členou posádku donutili plavidlo opustit. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení ruské státní jaderné korporace Rosatom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský později tuto zprávu potvrdil. Podle společnosti zasáhly loď nejméně dva drony, když se plavila poblíž ruského přístavu Novorosijsk. Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruské agresi, na ruské lodě v Černém moři zaútočila už po několikáté.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou získali na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Bevaréze nestačili jen na suverénní Rumunky Adamovou a Radisovou. O medaily dlouho jela i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal. Nakonec obsadila páté místo. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil skončil šestý.

0: Nové album americké rockové kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb s vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu muzikanti totiž společně pracovali už v roce 2017, ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let There Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká už jen finální mixáž, čím se uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtějí Soundgarden zvážit své další kroky. A ještě počasí, v noci čekejte oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli pak očekáváme oblačno až polojasno, jen ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 33 stupňů. Tolik zprávy, 6 a půl minuty po 15. hodině. Před náma teď Stouni nebo My Chemical Romance.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak tohle jsou na Rock Zonu Deep Purple, jejich Smoke on the Water, píseň z alba Machine Head z roku 1972, obsahující asi jeden z nejslavnějších kytarových riffů všech dob.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No a přiznejme si, kdo kdy vzal elektrickou kytaru do ruky, určitě tenhle riff zkoušel zahrát, já teda rozhodně. Tak, počasí v noci mělo by být většinou oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska, nejnižší noční teploty v rozmezí 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli čekejte většinou oblačno až polojasno, jen ojediněle přehánky, teplotní maxima, ty by měly být v rozmezí 26 až 30 v Čechách, na jihu Moravy až 33 stupňů, na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 21. Teď před sebou máme vypsanou fixu a její bylo to jistý, pak zas něco na přání.
1: Radio Rock Zone. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

16. Tak tolik vypsaná fixa, teď zas objednej si svůj song na rádiu Rock Zone. Rád budu pro Kristýnu, která si napsala vo YouTube jejich Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. No a ještě připomínám, že pokud i vy byste si tady dneska chtěli objednat nějakou tu muziku podle svýho gusta, ještě dvě možnosti pro dnešek jsou, tak pište buď na song@rockzone.cz a nebo po Messengeru na náš Facebook.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V dolní oblasti Vítkovice v Ostravě běží festiák Ostrava v plamenech. Na něm třeba Soulfly, Korpiklény anebo Bloodbound a další. Na lesním parketu ve Víravě u Hradci Králové dvoudenní Revival Fest a tady si můžete dát revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep, Creedence, Clearwater a dalších. Na dostihový dráze ve Slušovicích Sudfest 2026, SPS, Jiné kafe, Vypsaná fixa nebo Divokej byl. V Příbrami, v letním kině Rock in Příbram, tady zahrajou Kokot Minute, Horký žeslíže, Trautenberka nebo Traktor. Ve Velký Bystřici u Olomouce Hanácké Woodstock 2026. Tady třeba Tata Boys nebo Vlasta Redl s kapelou a další. Před náma teď Wolf Alice, White Horses.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc by mělo být oblačno až polojasno, jen ojedinělé se vyskytnou přehaňky, a to hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli čekejte většinou oblačno až polojasno, jen ojedinělé přehaňky. Teplotní maxima 26 až 30 pro Čechy, na jihu Moravy až 33, no a na horách v 1000 metrech okolo 21. Je 15 hodin 53 minut, za chvilku dáme zprávy, před ním má třeba Extreme nebo Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone,
4: muzika na tělo.

0: Extreme, jejich More Than Words na rádiu Rock Zone, je už minuta po 16. hodině, před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dnešní odpoledne je a bude oblačný až zatažený, jenom přechodně může být polojasno, taky se můžou vyskytovat lokální přeháňky a bouřky, ale k večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Kam za živou muzikou? No tak třeba do Slušovic na dostihovou dráhu na Sudfest. Tady SPS, Jiné kafe, Vypsaná fixa nebo Divoký Bill. A přidám třeba Klatovi v Bystru Vlaštovka. Tady dneska koncertuje Xavier Baumaxa. A my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Žena po návratu z Ugandy musí preventivně na bulovku. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec a pád laviny v Pákistánu zabil celou expedici. Ženu z Ugandy převážejí na bulovku. Podle ministerstva zdravotnictví u ženy, která se vrátila z Afriky, existuje nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko. Provoz hradecké nemocnice není nijak omezený. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od

0: Pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
2: Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech 10 členů horolezecké expedice. Tu vedl známý sportovec Nirmal Purja. Dnes to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Exped. Firma dnes uvedla, že může potvrdit, že Purja přišel tragicky o život kvůli lavině. Na hoře Broad Peak a bohužel nepřežili ani další členové expedice. Podle agentury Reuters v expedici byli občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a Spojených států. Purja byl v horolezeckém světě velmi známý. Profesionálně se mu začal věnovat po službě v britské armádě. V roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil dnes už překonaný rekord nejrychlejších výstupů. Teď do světa filmu. Novinkou v kinech je další kapitola pavoučí ságy Spider-Man z Brusu Nový den. Akcí nabitý snímek přináší dospělejší pohled na legendárního ochránce. Víc už poví Saša Ptáčková.
3: 4 roky poté, co na něj svět zapomněl, chrání osamělý Peter ulice New Yorku už jen jako Spider-Man.
4: Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
3: Obří tlak a nová tajemná hrozba ale v jeho těle spustí nečekanou pavoučí proměnu.
5: Mutace DNA jsou fakt nesmírně nebezpečné.
3: Dokáže Peter ovládnout svou mutaci a zastavit neviditelného nepřítele dřív, než ztratí sám sebe?
4: Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra párkrát bolí.
2: Ještě počasí v noci, čekejte oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší noční teploty 20 až 16, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. V neděli očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33, na horách v 1000 metrech okolo 21. To byly zprávy, je 6 minut po 16. No a na Rockzone teď třeba Red Hot Chili Peppers nebo Linkin Park.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: To byl na Rock Zonu Sting a jeho Englishman in New York, jeho píseň z druhého studiového alba Nothing Like the Sun, která vyšla v roce 1987. A my se mrkneme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Přes noc by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. V neděli většinou oblačno až polojasno, jen ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách v 1000 metrech kolem 21. Teď vám posílám Europe, The Cult of Ignorance.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

A do třetice je tady pořád objednej si svůj song na Radio Rock Zone. Hrát teď budu Tobiášovi, který si napsal o systémy a jejich Lonely Day. Tak mu to rád posílám. Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Na zámeckém návrší a prvním nádvoří zámku v Litomyšli, Litomyšl Fest, a v rámci něj dneska od 21 hodin Stromboli s Michalem Pavlíčkem, Bárou Basikovou a hosty. Bystro Vlaštovka v Klatovech, to dneska uvádí koncert Xaviera Baumaxi. Vrata jich nad Sázavou na hradě Pirkenštejn zahraje kapela Zrní. Ve Velký Bystřici u Olomouce v amfiteátru Hanácké Woodstock, na něm třeba Tata Boys, Vlastaredl s kapelou a další. V Příbrami, v letním kině Rock in Příbram, a tady třeba Kokot Minit, Horký Žeslížet, Rautenberg anebo Traktor. Na dostihový dráze ve Slušovicích Sudfest a SPS, Iné kafe, Vypsaná fixa nebo Divokej byl. Na lesním parketu ve Víravě u Hradci Králové Revival Fest s revivalem ICDC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriaheep, Creedence a tak další a tak dál a tak dál. No a ještě Ostrava, tady v dolní oblasti Vítkovice, Ostrava v Plamenech, no a Soulfly, Kropikleny nebo Bloodbound a další. Před náma teď Alice Cooper, Up All Night.
0: Rádio Rockzone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear, a právě tu si pustíme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: V noci na neděli by mělo být většinou oblačno až polojasno, jen ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty 20 až 16, na západě a severu Čech okolo 14. No a v neděli většinou oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 33. Je 16 hodin a 50 minut, za chvilku dáme zprávy, před nima třeba Green Day nebo Aerosmith.
0: Rádio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: To byly Green Day, jejich Welcome to Paradise na Radio Rock Zone. Za minutu a půl bude 17 hodin a před náma je rychlej přehled zpráv a s ním vás od mikráku zdraví Typloťák. Počasí v nejbližších hodinách slibuje oblačnou až zataženou oblohu, taky lokální přeháňky, možná bouřky, ale k večeru by minimálně v Čechách mělo od západu srážek ubývat. Kam dneska za muzikou, tak třeba letní parket ve Víravě u Hradce Králové patří tenhle víkend Revival Festu, a třeba Revivaly AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Uriah Heep a spousta dalších. No a v letním kině Příbram dneska festák Rock in Příbram a na něm za chvíli budou hrát Kokot Minute a o něco pozdějc třeba Horký žeslíže, Trautenberg a nebo Traktor. Teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zaměstnanec České národní banky stíhaný za krádež je ve vazbě. Požáru francouzského Bordeaux je pod kontrolou. Juniorka Bukovská obhájila evropský bronz v cross country. Zaměstnanec České národní banky stíhaný za krádež je od dnešního dopoledne ve vazbě. ČTK to řekl mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Policisté o případu informovali v pátek. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky, podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance České národní banky upozornil policii zhruba před dvěma měsíci finanční analytický úřad. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. Města Chomutov a Jirkov mění napájení trolejbusů. Na hlavních silnicích a křižovatkách už pracují montéři upravující trolejové vedení. Podrobnosti má náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z hlavní podkrušnohorské třináctky, která Chomutovem a Jirkovem prochází a po které jezdí trolejbusy, třeba přes křižovatku s Písečnou ulicí dál mezi paneláky. Právě tady je jedno z míst, kde kvůli montážím mohou hrozit kolony. Tranzit, hlavně kamiony, totiž nemají jinou možnost a průběžná omezení dopravu ve špičkách zdržují. Policie proto varuje řidiče jedoucí z Ústí na Vary, aby počítali s možným zdržením. Modernizace trolejbusového vedení má stát víc než 17 milionů a v podkrušnohorských městech potrvá do jara.
0: Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu. Uvedl to dnes ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po víc než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. V departmánu Gironde na jihozápadě Francie sežehl požár 42 000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží. Oblast větší než americké město Detroit. Plameny zničily asi 240 domů. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat 220 tisíc lidí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Seneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmanová. Osmé místo obsadila další česká závodnice Lucie Grohová.

Legendární kytarista Tony Iommi vydá 23. října nové solové album s názvem From the Dark. Desku uvádí single World Alone. Jehož globální premiéra proběhla přímo v Iommiho rodném Birminghamu. Na novince spojil kytarista síly se zpěvákem Jornem Landem, který je spoluautorem všech skladeb. O rytmiku se postarali baskytaristka Becky Baldwin a bubeník Carr Brazil, přičemž produkci si vzal na starost sám Iommi spolu s Mikem Exeterem. Podle slavného hudebníka si nahrávání všichni užili a vznikla poctivá rocková deska s moderním i nadčasovým zvukem. A ještě počasí. V noci oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na východě Moravy a Slezska. Nejnižší teploty 20 až 16 stupňů na západě a severu Čech okolo 14. V neděli čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 26 až 30, na jihu Moravy až 33 stupňů, no a na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 21. Tolik zprávy, 17 hodin a necelý 4 minuty. K tomu

0: Rockzone počasí.
1: Tak na Rockzone nám dohráli The Clash a Song I Fought Law z roku 1977. No a mrkneme na počasí. Přes noc by mělo být oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku místy postupně ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech okolo 14. Zítra čekejte většinou oblačno až polojasno. Morava a Slezsko, a ta by měla ráno a dopoledne, nebo ty by měly mít ráno a dopoledne ještě až zataženo. Ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách okolo 21. Teď tu pro vás mám Strokes, jejich Going Shopping.
0: Radio Rock Zone.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
6: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Pro dnešek naposled je tady pořad Objednej si svůj song na Radio Rock Zone a rád budu Milošovi, který si po Messengeru napsal o Faith No More, jejich Ashes to Ashes. No a ještě připomenu, že pořad Objednej si svůj song vás čeká zase zítra mezi 14. a 18. hodinou. No a teď už ty slíbený fejti. Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: Ostrava v plamenech, to není požární hlášení, ale název festivalu, který hostí dolní oblast Vítkovice. Na něm třeba Soulfly, Korpikláni anebo Bloodbound a další. Lesní parket ve Víravě u Hradce Králové tenhle víkend hostí Revival Fest s revivalama AC/DC, Halloween, Kiss, Whitesnake, Jura, Heap a spoustou dalších. Přihodím třeba ještě letní kino Příbram, tady dneska Rock in Příbram a aktuálně hraju Kokotmit, později ještě Horký žeslíže, Trautenberka nebo Traktor. Ve Velký Bystřici u Olomouce Hanácké Woodstock a na něm Tata Boys, Vlasta Redl s kapelou a další. A třeba v Klatovech v Bystru Vlaštovka dneska koncertuje Xavier Baumaxa. My si teď na Rock Zonu dáme Hailstorm, The Steeple.
0: Radio Rock Zone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku místy, postupně ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. V neděli očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 21. 17 hodin 44 minut, v 18 dáme další zprávy, před nima třeba Pearl Jam anebo Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Rock Zone Hollywood Undead a song Day of the Dead. Za minutu bude 18 hodin a před náma je rychlej přehled zpráv, s ním za mikrákem Typlťák. Počasí v následujících hodinách přinese oblačnou až zataženou oblohou, přechodně může být polojasno, vyskytují se lokální přehánky, místy bouřky, ale k večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Ze živý muziky ještě připomenu letní parket ve Víravě u Hradci Králové. Tady běží Revival Fest a Revival ACDC, Halloween, Kisáku, Whitesnake, Jura, Heap a spousty dalších. O něco blíž v Příbrami v letním kině akce Rock in Příbram a dneska ještě můžete stihnout Horký žeslíže, taky Trautenberg a nebo Traktor. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Uprchlý pár zvrhlých seniorů už je v české věznici. Americký ministr zdravotnictví se dal na vaření a vedení FIFA ztratilo důvěru. Uprchlý pár seniorů už je v Česku za mřížemi. Policie dvojici tento týden eskortovala z Gruzie do Česka. Senioři si v loni u soudu v Ústí nad Labem vyslechli rozsudek za znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, soulož mezi příbuznými, zneužití dítěte k výrobě pornografie a také za výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Své zvrhlé skutky prováděli několik let. Česká policie je hledala od letošního února pomocí Europolu a později i mezinárodního Interpolu. Želivský klášter na Vysočině má nová nádvoří. Prostranství prokouklo díky pevnému povrchu, který si vyžádal nejméně 90-milionovou investici. Důvody obřího výdaje za rezort klášter Želiv vysvětluje Petr Žák.
2: Ta plocha, která tady byla v hodně žalostném stavu, spíš udusená hlína, jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, již nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo. A byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skvrna na tom prostoru.
0: Na dvoří Želivského kláštera čeká i slavnostní otevření, a to 8. srpna. Práce na místě ale docela neskončily, pokračovat totiž budou úpravy vedlejších ploch nebo opatské zahrady. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kucharskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem, ani ne za $5 na porci.
3: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají. Označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánu prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. Kytarista Tom Morello ohlásil na 25. září vydání svého nového solového alba Everyone Gets Everything They Want. Bývalý člen Rage Against the Machine či Audioslave na novince opět propojuje charakteristické těžké riffy se sociálními a politickými tématy. Desku uvozuje single Date Night, který vychází ze skutečného příběhu tří mladých Nizozemek z protinacistického odboje. Ty během druhé světové války pomáhali židovským českým dětem prováděli sabotáže a likvidovali okupanty. Podle Morella jde o nekompromisní antifašistickou skladbu, která jasně staví otázku, na čí straně posluchač stojí. A ještě počasí. V noci čekáme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy, postupně ojedinělé přehánky, hlavně na

0: To byly na Rock Zonu Pink Floyd a píseň Comfortably Numb, která pochází z jejich legendárního 11. studiového alba The Wall z roku 1979. V příštím týdnu si tady na Rock Zonu budete muset moct zase zasoutěžit. Každý dopoledne tady budeme hrát o dva lístky na keltskou noc. Ta proběhne od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou a zahrajou tady třeba Tři sestry, Divoký Bill, Peter and the Test Tube Babies, Vypsaná fixa, Vohnouti, Arakine a spousta dalších. No tak si to nenechte ujít. Teď vám posílám Foo Fighters, Window.
1: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: V noci na neděli by mělo být většinou oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku je zataženo. Zpočátku místy postupně ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě, no a nejnižší teploty přes noc 21 až 16 na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. V neděli čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů a na horách v 1000 metrech okolo 21. Teď tu pro vás mám Ozzy Osbourna a Zeka Wilda. Nothing feels right.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: celou spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: To byl Iron Maiden, jejich Running Free na rádiu Rock Zone. Za 10 minut bude 19 hodin a to vám nabídnu zprávy. Před nima třeba Lenny Kravitz anebo taky Vanilla Sky.
1: Rádio Rock Zone. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: To byl Lenny Kravitz, jeho I Belong to You na rádiu Rock Zone. Za minutu a pár vteřin bude 19 hodin, je před náma rychlej přehled zpráv a s ním za mikrákem Typlťák. Dnešní večer, ten bude většinou oblačnej až zatažený, jen přechodně polojasno, můžou se vyskytovat lokální přehánky i bouřky, ale k večeru by aspoň v Čechách mělo od západu srážek ubývat. Kam za muzikou? No tak z toho, co dneska ještě stíháte, třeba v Litomyšli od 21 hodin v rámci Litomyšl Festu Stromboli na prvním nádvoří zámku s Michalem Pavlíčkem a Barou Basikovou. A my už teď jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Ukrajinští hasiči míří pomáhat s požáry ve Francii a křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Víkend přinesl částečné ochlazení. Západ a severozápad Čech hlásí 26 stupňů. Naopak na Moravě se i dnes teploty šplhají až k 630 stupňům Celsia. Zítra se přechodně ochladí v celé zemi. Má být nejvýš 31 stupňů. Podle meteorologů bude ale přetrvávat extrémní tepelná zátěž na organismus. Už od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko. Místy opět až k 39 stupňům. Do Francie míří 70 hasičů z Ukrajiny. Budou pomáhat hasit tamní rozsáhlé lesní požáry. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Francie zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. V jihozápadním departmánu Gironde požáry bojují už 2 týdny. Hořelo ale i na jihovýchodě Francie nebo nedaleko Paříže. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslali do Francie protipožární techniku i další státy, včetně Česka.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová dnes v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1% akcií konzorciu vedenému Amandou Stevelejovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen.

0: Kultovní album Rubber Soul od The Beatles z roku 1965 vyjde 2. října ve speciální rozšířené edici. O nový stereo mix i verzi v prostorovém zvuku Dolby Atmos se postarali Giles Martin a Sam Okel. Komplet nabídne také dosud nevydané studiové nahrávky, domácí dema a dobové singly Day Tripper a We Can Work It Out. Původní deska z konce roku 1965 znamenala zásadní zlom v kariéře slavné čtveřice, která tehdy překročila hranice běžného popu. Způsob, jakým Brouci na tomto albu přistoupili ke skládání a studiové práci, navždy změnil tvář moderní hudby. A ještě počasí. Přes noc čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku místy postupně ojedinělé přeháňky, hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14. V neděli by mělo být oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21. To byly zprávy, jsou 4 minutky po 19. a před náma teď třeba Red Hoti nebo Dan Landa.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Aisha the Sheriff na Rock Zonu ve verzi od Erika Claptona. Tahle píseň má docela zajímavý vznik. Původně ji samozřejmě napsal Bob Marley a natočili s kapelou The Wailers, to v roce 1973. Hned o rok později na ní přišel Eric Clapton, jehož verze se dočkala celosvětového přijetí, byla na prvním místě amerického žebříčku Billboard Hot 100. Proslavila tak samotného Marleyho a obecně i reggae v celosvětovém měřítku. My popojedeme, dáme teď Marmouzec, Cut Back.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: V noci na neděli čekejte většinou oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku až zataženo. Zpočátku se vyskytnou místy postupně ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14. V neděli čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 21. Teď tu pro vás mám Royal Republic, Diggin' It.
0: Rádio Rock Zone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: To byly Nazareth a Hair of the Dog na rádiu Rock Zone. Teď máme 19 hodin a 44 minut a už na 20. chystám zprávy. Před nima vám pošlu třeba Korny, dáme taky Babylonzu a nebo Rammsteiny, jejich On Dish.
1: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
1: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
1: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
3: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Ladíte Radio Rock Zone, za necelou minutku bude 20 hodin, před náma je rychlej přehled zpráv, s ním za mikrákem Typlťák. Dnešní večer je a bude oblačný až polojasný, na Moravě a ve Slezsku až zatažený, tam taky místy nebo ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě. A teď už jdem na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na jihu Moravy dnes padaly teplotní rekordy. Bouřka zavřela část saského Švýcarska a Slavia smetla ostravský Baník. Zatímco Česko si dnes od extrémního horka oddechlo, na jihu Moravy i dnes padlo 5 teplotních rekordů pro 1. srpen. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. To je o stupeň víc než před 9 lety. Pro jih Moravy tak ani během víkendu nepřestává platit výstraha před extrémní zátěží teplem. V noci na zítra by mohly teploty klesnout k 18 stupňům Celsia, zítra přes den má i na Moravě být maximálně 32 stupňů. V pondělí odpoledne ale mohou teploty u nás už zase stoupat na 35 až 39 stupňů Celsia, v úterý dokonce na 36 až 40 stupňů. Čeští skauti jedou na středoevropské jambory do Budapešti. Část z nich vyrazila vlakem z pražského hlavního nádraží, třeba skauti z Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé české zvyky, osobnosti nebo zlepšováky. 14-letá Barbora Šterbová přibalila i typické tuzemské pochutiny.
2: Například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na jambory a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
0: Jambory pro skauty ze střední Evropy se koná každé 2 roky, vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Středoevropského setkání nedaleko Budapešti se 1. srpnový týden zúčastní přes 1000 skautů. Víc než 300 bude z Česka. Večerní silná bouřka zavřela část saského Švýcarska. Park sousedí s Národním parkem České Švýcarsko. Bouře v parku u německých sousedů napáchala značné škody. Bouřka překvapila turisty i lidi, kteří se chystali na představení v lesním amfiteátru. 38-letého muže pak zabil padající strom. Další 3 utrpěli středně těžká poranění. Postižená je hlavně turisty oblíbená oblast kolem lázeňského městečka Ráten. Hasiči dnes nad oblast vypustili drony, aby si udělali představu o rozsahu škod. Podle prvního odhadu správy saských lesů silná lokální bouře poškodila 25 hektarů lesa. Odklízecí práce by mohly trvat celý příští týden.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem 5-1 dnes přesvědčivě vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli 3 góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první 2 Viktoru Novakovi a Davidu Zimovi přihrál a 3. vstřelil. V závěrečném nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayalosi. Pražané v lize s Ostravou v 21 zápasech po sobě neprohráli a v posledních 11 duelech ji porazili. Na jejím hřišti bodovali v nejvyšší soutěži 11krát po sobě.

0: Nové album americké rockové kapely Soundgarden bude obsahovat 8 skladeb s vokály zesnulého frontmana Chrise Cornella. Na novém materiálu muzikanti společně pracovali v roce 2017 ještě před zpěvákovým úmrtím. Bubeník Matt Cameron v podcastu Let There Be Talk potvrdil, že se nahrávka po letech konečně nachází v závěrečné fázi produkce. V nejbližší době kapelu čeká už jen finální mixáž, čím se uzavře dlouhé a náročné období. Teprve po dokončení desky chtějí Soundgarden zvážit své další kroky. A ještě počasí. V noci čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku aj zataženo, zpočátku místy, postupně ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách v 1000 metrech kolem 12. V neděli čekejte oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo, ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 21. Tolik zprávy, 4,5 minuty po 20. hodině a před náma teď třeba Aerosmith anebo Kabáti.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly na Rock Zone Toto a jejich song Rosanna, píseň, která v roce 1983 získala Grammy za nahrávku roku. A my popojedeme, teď si dáme Yellow Card a ve spolupráci s Good Charlotte Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na řípce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc čekejte většinou oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku aj zataženo. Zpočátku místy postupně ojediněle přeháňky hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16, na západě a severu Čech kolem 14. V neděli čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne aj zataženo. Ojediněle přeháňky hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 21. Teď tu pro vás mám projekt Avantasia s Tomi Karevikem The Witch.
2: Radio Rockzone. Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Billy Idol a Rebel Yell na Radio Rock Zone. Je 20 hodin a 48 minut. Tipoťák se s váma pro dnešek loučí. Přeju vám pěkný zbytek sobotního večera. No, neloučím se na dlouho. Čeká mě zítra raní, takže se těším zase zítra po 7 hodině ráno. Zatím zdarec.
1: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministrům začaly prázdniny. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Vedení FIFA ztratilo důvěru. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tykl. Ministrům Babišovy vlády v sobotu začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinářům to řekl na dotaz, zda se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože ale kabinet chce přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se od soboty v metropoli zvedla z dosavadních 36 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy, ale zprávy ze zahraničí naznačují jiný důvod. A to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
2: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Európska fotbalová únie uvítala rozhodnutí Medzinárodní federácie FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. A ještě počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší nedělní teploty 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministrům začaly prázdniny. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Vedení FIFA ztratilo důvěru. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipl. Ministrům Babišovy vlády v sobotu začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinářům to řekl na dotaz, zda se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože ale kabinet chce přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se od soboty v metropoli zvedla z dosavadních 36 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy, ale zprávy ze zahraničí naznačují jiný důvod, a to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
2: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Európska fotbalová únie uvítala rozhodnutí Medzinárodní federácie FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. A ještě počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší nedělní teploty 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Soul.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Americký ministr zdravotnictví sedal na vaření. Křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově. Před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
2: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají, označují ho za vládní cirkus a levný populismus, který skutečné problémy zdravotnictví nevyřeší. Sám ministr domácí vaření označuje za ztracené umění. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová v sobotu v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1% akcií konzorciu vedenému Amandou Stevelejovou. Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončená do několika týdnů, nicméně

album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Americký ministr zdravotnictví se dal na vaření. Křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze v sobotu odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově. Před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Americký ministr zdravotnictví zamíří z tiskovek ke sporáku. Robert Kennedy Jr. spouští novou vládní kuchařskou show, ve které odlehčenou formou radí Američanům, jak vařit zdravě a levně. V prvním díle je učí, jak připravit zdravé lososové karbanátky s jablečným salátem za ani ne $5 na porci.
2: Ministr zdravotnictví vaří před kamerou s celebritami a objíždí se svým štábem celé USA. Veškeré náklady hradí vláda. Nová televizní bizárnost okamžitě rozdělila společnost. Nadšení příznivci vítají levné recepty z čistých surovin jako revoluci ve zdraví. Kritici z řad opozice projekt tvrdě odmítají, označují ho za vládní cirkus a levný

0: Ve Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27% akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončená do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen. A ještě počasí. V neděli čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.

Dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010, kdy zahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministrům začaly prázdniny. Na Slovensku končí ruský obchodní řetězec. Vedení FIFA ztratilo důvěru. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Ministrům Babišovy vlády v sobotu začaly dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Novinářům to řekl na dotaz, zda se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Po vládních prázdninách se vláda bude muset vrátit předčasně do sněmovny. Ta se měla původně sejít až v prvním zářijovém týdnu, protože ale kabinet chce přehlasovat prezidentské veto k novele rozpočtových zákonů, zasedne už v úterý 25. srpna. Taxi v Praze bude dražší. Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se od soboty v metropoli zvedla z dosavadních 36 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Nový ceník vydalo město v květnu s platností od 1. srpna. Dosavadní ceny platily od roku 2020. Podle komory taxikářů je současné zvýšení nedostatečné. Ruský obchodní řetězec Mere zavřel na Slovensku všechny pobočky. Nikdo to nečekal, protože teprve nedávno odstartoval expanzi na slovenském trhu. Zastoupení společnosti se u našich sousedů odvolává na technické problémy, ale zprávy ze zahraničí naznačují jiný důvod, a to evropské sankce vůči ruskému oligarchovi, který za sítí stojí.
2: Ľudia zostali pred zatvorenými dverami tohto ruského diskontu zo dňa na deň. Spoločnosť nešpecifikuje, kedy predajne otvorí. Pred pár dňami vo veľkom hľadala zamestnancov a plánovala rozšírenie svojej siete na Slovensku. Správy o zatváraní prevádzok prichádzajú aj zo zahraničia. Tam médiá informujú, že je to z dôvodu uplatnenia nového balíčka sankcií Európskej únie voči Rusku, keďže vlastník Mere sa minulý týždeň ocitol na sankčnom zozname. Jozef Balko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Európska fotbalová únie uvítala rozhodnutí Medzinárodní federácie FIFA. Ta po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v sobotním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward. Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu 10 let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další 4 roky. A ještě počasí. Čekejte oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší nedělní teploty 26 až 31 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 21.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

dneska tu mám jedny zasloužilé evropské rockery, švýcarskou pětici Godard. Po pěti letech přišli s novým materiálem. Od roku 2010 vyzahynul na motocyklu jejich zpěvák Steve Lee, se v kapele nic nového nestalo, jen se prodlužují intervaly mezi novými deskami. Godard jsou ukázkou toho, že melodický hard rock nestárne. Jejich novinku Stereo Crash pustím večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stíhá zloděje z České národní banky. Americký ministr zdravotnictví se dal na vaření. Křetínský většinu ve West Hamu nezíská. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Zloděj z České národní banky už je ve vazbě. Zaměstnance ČNB zadržela policie ve čtvrtek, stíhá ho za krádež. Muže do vazby poslal městský soud v Brně. Šlo o zaměstnance brněnské pobočky centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance upozornil policii zhruba před 2 měsíci finanční analytický úřad. Díky spolupráci s bankou se to podařilo podezřelému prokázat. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Fakultní nemocnice Bulovka